0: Palaeria Madden in Yvder Dean and Tenola Fichet, Gavi Belton at Shanhocht Clug. That gives the RTE radio on the Galtach Tower, Gate Falls, Egawadden. Er glóran jöf, sér veit tíhíacht að údrás na gæltachta, kjörík að fóssíacht að metta, agus plána tassal, gæhjöfinnus bó finni hér honnall. En sér nær fadagas tíla, að þér sjögas að nøy. Tasomuz, mar sondur chulwadzen, leis na skilta nuachta stjörni, tán na skilta náusúnta, agus edra náusúnta, fyrir eir húnir madrin jöf, eik kátu alíš.
1: Gwmennu diarib. Diar o tisach Michael Martin er uachtar an chúlin a Europa Antonio Costa gwa blehi an drochi idda daid sri le hort gwna dina hwg si dar waad i fígal gwa gasa ag i gait chrinio mwli eil gwna inta sorapach. Dúr ta tisach gwr chúr gwa chanar inda Europa sa cruyana ar chartir a chulis a gwa intu ta dir sri le gwa ta inta sorapach. Mar yal ar a gwi a wul sir an i gwa chudin intas fi chunial gwa mi la haqa dir sa ag fórsi cosanta Israel. Plehir o cas ag chrinio vesa gwa tisach la uachtar on the Franke Emmanuel Macron a Boris Ermaiden. Renew Mili Shakit Clauson, Lefi Gambotsman and Asur Nora, Finished Vishi Pibli Ted Folger Asud. Could you cause Nevi Wadney's Castle, no Marvibli and Tele Doro, Fivroid, no Hefigate, Ravila Fi Kug, August Wan Kujek Fingate, Gunna Cost Ni Lenny's Moon or Oshinot Star to Warn. Vi dina harve mi hosta fi hervi si grasu lul rechtu na special takub, agus vi kursi bulichta, agus mi hosta le si gore Spanish dich de skolini, chudig na hafud buvu ar darnu clausan fuhub. Lianor leis na cora tis a gwrs daibrych ys niw fech yn llarweithi chael yr un aynes y tair bwnnig bwyl gyn terbys nosiwm ta o'r charnau. Fi crinio ei gynnod y hiwn y cart chwm yn sip dwgus i wnaid la banys diach terbys na ffaim noch dy sloen ti di alwn agos di mord sy'n gwrs sip dwgur o'n y cora ti harfa crw agos na rai le hwb ein so crw yna. Dyn o'r rhywyrwch dy wawn e le yn tain ydy sy'n hocrw sy'n gwrs daibrych ys niw solwng o hwnna haibrych i'r stael cyrish di techt yn siahogyn. To go bert oganach ta shebli an de guis os kor hurt do ich vlak kliene gset kushi hi fui on si in der os kin demli an fit guis wur walen wulin malen vlan shidem lak klie chun un de duna was on far hon si sn os bedelene dos na gardi se gurt gur hon si we far gune in uder ogus gur bolu guduna ner vi shati tira tala bu yenet na pshiv skelt na shunt ge sedjer na shunt
2: Prífskjöld na gæltuchta tassíla prífskjöld í nýrhyr an leif ag marabrýð ní húlan. Ta litir korra ag kárdi kóhíl na hérin ag an eris sáit rin tíhíachta rialtis átúl agus aireachta Christopher O'Sullivan a tórt fúlar ifgó gúlseid a kýmrú kást líhúrt a gunnjan stát mar na chul ein flan banisíachta a vaimakab gan a hæfniachí a wúli dúlikín perlach antab. Tan chail vór a dúaskjart chonamara Wutse go sunroch. Ho grúpa a tai gyrra an diúlik ina chosint, kaas slí an ai chorli kundi na gáliwe, a gavíle sa fichit sri fwin obar i rinu ar grehid na kolimóre.

0: to Currig and Dachta Dola Pa Daily Revogra and Real Tishka Megar and the Hooda Rosh Atulis Brick and I Lagan the Machto Fein Omli and Fefe Shachta Raig Madri Le Tehe Sochielta A Chorrafal Dreine Le Mi Chumash Sokra Sokra Di Liz O'Donnell O'Chluan Vuar Sakhahari Dibber Doran Liz Graham Saraboshi O'Rayan Stashun Kulin Sadangan Befer Autor of Trononan Tig Fein On the Carachlog Gudina Shachta Chlog Agus Nir Vain Vuar Tor The Lato Cumin Lu Clasgail Lisbo Livir Shulareg Be Cherivili Cherichia The Butor Na Shachta Nishchun Vuag Tambranach Brnach On Maile Lochig Kraunchur Lahasla Cumin Lu Clasgail Na Galsta Vir Shulareg Shachkiad Agus An Cúg euro a bhuaig sé agus binnige príomhscéiltean deiscirt.
1: Príomhscéiltean tuiscir teilehaigh maidir de anlann. Tá na gcuirdaí glar a gcólais faoi aras dúna ngálatar dheirí mar clia. Chánachas Ronan Strain trí as a sé bliain de íos is ra chó ó guthas go dearna deir dín i ceathú le déag de bhí na beltaine agus meastar gur heisteal se go binéidir mar clia. Tá sé tuairimis chuig tríthe agus chuig eorlach ar airde cíl le gruaig gan agus súla garama. Ní fios go déimhí chaithfí gan ar a chuid sear dheirí. Táim níar na gcuirdaí agus ar theaghlach Ronan faoi. Tá na gcuirdaí gimpír gainear bí bhfuil eolas acu faoi go háite bhfuil Ronan Strain teagmháil ianú lá. Tá sé tábhacht a plán gar herma agus fad tearmalú de ché ina spa fine, idir dóna locála ina dtí ina spa finear chostin na lean. Dúir teid cruinniúr na muilibh go gaithir a ché i leithnú agus airdú a go gar herma ghfuil cáú dhéhir a ché inis le céimena, dréimire agus ní smó spléisiúchar ar fáil. Thug Michael Rosen banisteir cantar le fios go bhfuil iarra tas ar Wíniú de 5 míle euro curtha ag an chóla condaid chuig ar an forbara tuaithe agus pobl agus scéalteachta leis an obair gar herma a chur i gríoch. Dúirt an seanadar Manas Báil gúil se tábhachta ní smó air de thuairt ar Ionú Organ agus a pobl a chur ar an eolas faoin tábhacht go mbeadh ciniú déantaig daoine roimh ré maidir lena mianta faoin a gcuid orgáin na rinsead báis. As rudda gur seo seachting feasachta am Iontarí Organ, dúirt sé go gaithir lórt faoin tábhacht Cairdí Iontar a Organ a iompar agus bhfuil se go mbeadh córaigh daoine lena deilí ar a cheist. Dúirt an tíascara sering bór nélí cívana nach digin se agus nach nentíin se leis dílí úr a chorir a bhaim ón chiad led a bhehivh, eit na mé cadig díní ta giascarat marcha hú amsire a grimel ar chrí iaragag fásta. Dúirt se gadog a rialtas taciach do chóla tí giascarata toris bwede egrú marcha hú amsire la toris rí valú rinch bliantahan agus gynnar na cólachtí a nestiat sa gróga nám agus nach digin sinis Cynhún Rialtis. Tá muíniu fógar a gynnar a forbara tuaithe agus pobl agus gailtach da Dara Cili Rínu la chuas gredu ienu ar vala na gruach in eisgart gwna ngal fwy'n sgeim nesyn ta siúla gi. Cora 10 mili euro'r fwel le se vala ag croc na cloiche míniu huai a chorw agus cotiat a chorin erge ar y vala. Cadi ymwyniu da hara 7 mili euro da he hogra airacht yn yn ngal fwy sgeim jontys airacht y pobl i gafil y syffis y sê. Y mas na dogri wyl ymwyniu smo cadi difa ta cha pobl chlwan li y llyffyr yn tiwys Brian Freil na glanti grwpa airacht y enfyr agos togra ciol chrydysynta yn y sioen. Sgilti baes, for Margaret McCormick is bala leir na dyri byga baes yn erysgu dod yn ie. Yn yr affara sawal yr eis dyniw yn fendle gydyn hach dy chlwg agos corri y rilic wahar y gachlan yn ie afr yn y chyniag o chlwg i ddia pobl ychri ron ni ffyd don lwych yn wera. For John Joe McCowerky, John Joe Jofsa Gonil mae'r ber antiad ysglasio chwg i dod baes sawal y magin yn ie. Ta'r aras sawal y fwyleher agos dyr yr apadrin yn nocht i gynlu y chlwg. Corfer John Joe McCowerky sy'r rolig etwyl yn ie afr yn y chyniag o chlwg i ddia pobl chris 3 gorto chorcio y mwera. Agos for Connell o Cynigan is y charic o gwyhys ar o conir sy'n astral baes la gyrdd. Corfer anam an afrin lena anam y ddia pobl na caricio tronon yn yw ag yn siacht o chlwg. Sianawal o'n tuaisgard.
2: Nis yn amser, tregald sgamlach o dwys loenio fagus bai salgwr bosdi nw cywbron y dwysgwrt agus yn yr hwysgwrt yn y tîre. Glan y siam achsala agus bai treif sy'n mahau gneine yn otychwi, ydy'r 40 agus 90 Celsius y feis yn tocht y sarda.
3: Nis gael sport ar RTE, Radio na Gaeltachta. ballo yeri en imagine tosi la kursi omana gus sed gale kori fi score blen omana hug line gun vlencha

0: Bala yarai agus fwrged fáltse chuig nuíchta hían. Inyo an glár. Ta sa tukila fysig an aira grahiach drucha Helen McEntee. Gwyl súlig an realtas a siogu can caikíse. Dal chun cín súntas a chayana an mille om chriacha fwy orgawal. Ta sa sé seachtani o dógad uachtran Trump sas coga a dyrad hain agus an Iran. Achas leir gyr beg dal chun cín a ta dinta o chun sna caintan I la dyr a chorlis a goga. Agus laura muislis an teachta dálag a chod dina fáil yng Aile hir John Connolly fwy nardu suntusach a ta tecui an gostus císa yng Aile agus fod na tíra o hannig rilchi nú císa an rialtas a bheim. Fána gílinn, pléhamus na sgéalta sin sa dara leagan chláracht an a príf sgéalta náisiúnta agus idra náisiúnta fyrir reidinis ag Cáti Wailís.
1: Gwmenni díríb. Jefni an tæra grahiach drucha Helen McEntee achar gyaróchun gul na dýna vír vóid sulahartí gæsa agus a gáu fórsí Israel tukui gudí Airfort Ramon in Israel agus gudúr a rasinéad gudí Istanbul na tætke. Dúr tísa dálinjóf nach fédir glaklis mellach ur cha Israelis na dýna sá agus nara sé kært na kór nara ligu kæd gurieltas na hédan í tængvali íana le éirinni í tanna mæsk. Dúrtin tæði Helen McEntee Frischen gúl súl dalan kín súntas að hínu fín milli kríach og fí orgáa le sjögu kján kækísi. Dýra tæktu dálug og hinn fein pyrr svo dokkurti í gugurí grahinu dálug lukar álóin tæktin sjö hoggin le dísi hórtin billi í flei. Tá kosti erchtus na guntas pæbli la kudu hort ga onadichi o vuna agarum pureirin agus o yeran rodeirin a hirtus kori kosti la kesti na iragart fui horis teknolichta o chasin 20 miljon euro agus nar húsa diuríav. Kóras a vín sjá a vín kólacht indra í kapi chyrir fál guérn rodeirin la kóár nú yin ar lína basin eir í úsa dina gud sérvísa ach tugu la fys a dweris gerin Irish Times inni of grán kóras la kahadrapi sínis. Dúru a geistigt go chosti na guntas pæblíni of gyr skánal a tán sjá agus gyr móra nára gyr snamján chumursadja a chóla búil an chosti fúi. Rúniú míle seachgéad Clausán le fig ambudsman na ngásúr an orra fin a sédvísí pæblí tar fólga gásúr. Vain fíhi fíhi ngéad akub sjölis an ásínacht leanig gus tala túsla. Kudú kásni ví vatnís kastu na marvík blíant teledúru fí vráit na hefigi gávíli fíhi kúg agus vain kúgdek fíhi ngéad gunna Clausán le nís mún na ásínacht státi vóan. Vi dýna harfa mýhásta fínu sérvísi gásúri vil réttunu spesial takab agus vi kursi búlíkta agus mýhásta tlis a góru spánistíkta iskalinni chudin gunna hafur búvú ur djarnú klausan fúhúb. Dýr dýna fræsinn gura sé dækur sérvísi algú í nóga un góru smáurlanti kæms agus gura sé kýntir ab sérvísi píaklóriðta álgagud gásúr. Cuidú ar cael san árt húrtinu fwy'n cynnyr yn ybryd hefyd gwrt dwechi o gynnau leisio mi'n yn olyg o gafil fi hi cahed nwyr i ywltu se chyrwyn i egys ffitimoni i chyntw fwy fe sorw tiwrnach i lwys ar stroci bwyd y maen ystyr efin o gynnau chyl daro. Dwrt yn bryd hefyd gwrt chyrwyd se gron tiwr o lwys 60 km snwyr ro i sylw gyn stroci fi gysd gro pi nws gochor ar ymwyr cytimoni chi ar ymwyr sy'n agos gwrt chyrwyd se gymig fain go saif y ffaire ar y nôt yn ein torys gwar o tiwr o lwys y fach o hysyl. Rwy'n yn stiwr hwyr yn chwys o'r paibli i ar ytas chwyg yn ard chwrt le bryd hwnnw sy'n fyrdd hefyd chwr ar cael agos rwy'n yn chwrt sy'n i niwf gwrra se go gwlgus ar ymwyr hefyd na tiwmoni chi i chyntw byg bewn ar ychyd twyd ymwyr person ta hen. Byn cos os cwrn y cwrt i'r eich dyr yn ein wlad dig o fe hef. Honi cyardw 7,000 sechyd dyna nhw cyrdig fi'n gyd yn ein y blian o gyd mi ced cerwch o hyn mil o och gyd dyna sy'n gyd rohog yn blian sio er mi dyn y ta dios dy hyn eirin gyrwyr ffigwri ta ffaith.

0: átúil. Tágan an tuairú man caiste átúil go minic agus an sin chun na scéman í a bhaime. So tá go muid aanta chó sin rís comarta scaadú na gaeilta tú mar hapla so na hagan tóga chun cíneach san chuiste hair comarta sa stáis áscu si fúi láir éon chuir si pobl tá mún sin go dig iste achir tá smata tógrí agus bhaili bhu chun cíneam líana an tá áscu te agus tá muid súil éir tá sáil steach a tá muid aanta chó ach sin plán dáin na comasú a thuairt go na pobl iad éin na rudaí tá sé éin gair iana sa gantar a chur chun cín sa gantar Cwrwm wedi ôl ys efo, cwrwm wedi tacio at efo, dyn yn oed yn ysgeam ni lawr agos nobyd i yna, agos yn sys ti'n sy'n lawr agos beidio twy mi nŵr sy'n sych, agos beidio tach yn cyn le bali diffrwyl ar ydy yna.
1: Mewr o gwm, mae'n gradwm na gaeltach da cyn sbryd gwaith agos cech eich ffeidio le dyn i'r ydys yna?
0: Tam di sŵr le i'r ydys at ysdech rwy'n Jeremy mehaf fad tasam ma trigger yo to see on the tang wall you know the brick compound and just nefig in the farbaha and no pam new hagen nefig belwood agus kurmit fire ma hakup agus kje shears to share no jon dis tang wall and see start tool agus ben fire prayer to struck in fresh agus la kun day by you ha kun ma ham in the sauna got some fargo and no jon was rat mit der bandmacher fort nicht hier ach bin duschen regen und am fresh